Koga si pevne, malečki, koga si pevne, malečki, milice, koga se tva.